0: 爸爸，
1: 奶奶，
0: 奶妈妈，
1: 奶奶，
0: 奶řekni妈妈，
1: 奶奶，
2: tak řekni Radio 1。

0: Himba i Švíks, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: digitálce.
1: Vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně. DAB+.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

bylo plný sál. Taky jsem chyběl, každý se nedostal. A už to začínám chápat, už se napíná luk.

Dobré ráno, máme 6 hodin, 6 minut, 23. srpna, neděli. Posloucháte Rádio 1. Ze studia vám krásné ráno a příjemný poslech přeje Filip Týc. A doplním, že nám hráli Leftfield, Club Original. Teď už to jsou Lvzí na jejich novinka Bird's Eye. Takže ještě jednou krásné nedělní ráno a příjemný poslech Rádia 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například Letní kapela, Fak Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

s koncem Boards of Canada jsme se právě přesunuli přes 7. hodinu. Je neděle 23. srpna. Posloucháte Rádio 1. Krásný poslech vám přeje Filip Týca. Jenom doplním tu hodinku. Před Boards of Canada hráli Arms and Sleepers. Před nimi Seafield, Jens Buchert, Daniel Lanois se svou novinkou nebo jinako Omori, Niklas Pašburg, Mikuláš Růžička, Floex, Marie, April, Spooky, Luzín a Leftfield. Ty skladby nebo ten tracklist již naleznete na stránkách Rádia 1 a pode mnou už zní nějakou chvilku Kid Loco a Pearly Curly Man. Ještě jednou hezkou neděli a příjemný poslech Rádia 1.

0: Ja už to nevydržím.
1: Tak to pust.
2: Rádio 1.
3: A slyšeli jsme producenta, který si říká Rom Tom a jeho skladbu Halset Volley. Teď už Bonovo a nový single Always on your side společně s Joy Crooks. Tady je Bonobo.

Dohrál na Mickey and the Cressy Take It Back společně ze Sports. A teď už James Kay, Blinkmot, July Mix. Máme 7 hodin 16 minut v neděli 23. srpna na Rádiu 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit 5 nových kousků Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát je pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

takhle si vzala do kytary skladbu Lithium od Nirvány Phoebe Bridges v BBC Live Lounge. Phoebe Bridges a její verze Lithium. Teď už Pat Gibbons, Sunday Morning.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Naked Souls a jejich Auto da Fé z kompilační desky Reverb from the Depths, která vyšla loni na vinilu. Před nimi jste mohli slyšet Cocteau Twins, Lorelei a teď už Deary Seabird. Jinak Deary přijedou v listopadu do Prahy, do Bike Jesus. 7 hodin 47 minut posloucháte Rádio 1, Deary.

sourozenci Luke and Tess Prettyovi mají vlastně duo, které si říká Tennyson. Nedávno vydali EPčko, na kterém se nachází skladba Paper Moon, již jsme právě teď poslouchali. A toto už Asgeir Against the Current z poslední desky Julia.

0: Oznámí.
1: 91,9 MHz.
0: Přesně.
2: Aerochronic Nowrush je věc, která právě se rozjíždí 2 minuty po 8 hodině a to, co dohrálo, se jmenovalo All I Confess. Na svědomí to měli Keeps, Shelly i Natanz.

0: Rádio 1. To žeru.
1: Track Identical skončil před chvilkou The Avalanches Every Single Weekend Jamie XX právě teď ve 8:45 na Rádiu 1.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

yourself? Great. I am very open.

0: Gorillaz z alba The Mountain, The Plastic Guru, kde jste mohli slyšet ještě hostujícího Johnny Mara a Anušku Shankar.
1: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudboyem a Tukem.

Manchesterské duo Get Down Services, jejich single Dark Dribble. 8 hodin na 24 minut posloucháte Rádio 1.

Cover verzi skladby Don't You Want Me nám přednesli Michelle DeGeo Cello a Cat Power. Teď už v Blue Statesích nová deska, která se jmenuje Where the Fates Meet, skladba The Fine Line.

norská kapela Cuck Motherfucker vydala novou desku, kterou nazvala Untitled. A z ní si právě teď pouštíme úvodní věc Sorry, F-Boy Confession. Tolik Cuck Motherfucker z Bergenu. A následují Future Islands.

0: Kulturní servis.
1: Tak ještě máme 8 hodin 40 minut, což je na Rádiu 1 čas vyhrazený premiéře kulturního servisu. Tak tedy kulturní servis pro dnešní den, neděli 23.8. roku 2026. Začínáme hned festivaly. Probíhá festival Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. A Brno Art Open je festival umění ve veřejném prostoru. Filmy Edison Film Hub, 19 hodin Princezna Kosmolesba, 21 hodin Malá sestra. Kino pilotů 18.50, veřejný prostor Františka Skály, ve 20.45 Birthday Party. A kino Dlabačov v 19 hodin Odisa. Co nabízí galerie? Galerie Středočeského kraje, tam můžete vidět výstavu Lukáše Machalického Polopenze. V Národní galerii Praha ve Letržním paláci výstava s názvem NGP 230 let. V DOXu vystavuje Radka Bodževič Faust, galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café kolektiv autorů Wall of Hope. V Kunzále Praha výstava Williama Kendridge The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně Napravená křivda. Příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory Cezary Poniatowski Deep House. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. A na Novinské radnici je výstava s názvem Magická olejomalba, Arto.to galerie v Uhelné mlýně, Timo bude a Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, výstava Františka Kincla Trommel, Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. V koleji 1 v Březnici Jaromír 99, The Chemistry Gallery Tomáš Jeleta, Tomáš Němec, Václav Misař, Joao de Weaver. Studio Prona v Lounech, Human Nature. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Koncerty a tančírny v Jazzdoku v 16 hodin Metropolitan Jazz Band a Eva Emingerová, ve 20 hodin Andreas Varady Trio. Dále divadla, Studio Hrdinů, ve 20 hodin Sanson Sample. A Rádio 1 v 18 hodin Shadowbox a ve 20 hodin novinky na alternativní scéně, které uvádí Josef Sedloň 16.15, si můžete poslechnout tento kulturní servis ještě jednou. My máme 8 hodin 44 minut a do 9. hodiny, kdy začne repríza jít parády Rádia 1, je tady ještě připraveno pár písniček. Hned tou první bude věc Hello People od kapely IMF, která je stále aktivní, ale které bohužel nedávno zemřel zakládající. Jeden ze zakládajících členů, Derry Branson, ve věku 55 let podlehl rakovině. No, my si připomeneme IMF s jejich skladbou Hello People, která je taky celkem nedávná.
2: The UN urged the UK to tackle hate speech, fears built up over decades. There is consensus among economists that immigration is good for Britain's economy. And when we meet immigrants,

Block Party a další ukázka z jejich připravovaného alba Anatomy of a Brief Romance. Pickwick má název tento single, který právě posloucháte na Rádiu 1. No a po Block Party přichází na řadu americká kapelka Twisted Teens, jejich debut skladba Riding.

Twisted Teens z New Orleans, skladba Riding. No a přede mnou je poslední položka mého dnešního ranního vysílání a tou budou Rolling Stones společně s Robertem Smithem, Divine Intervention. Celý tracklist předchozích třech hodinek již visí na stránkách Rády 1. Já vám přeji hezkou neděli. Můžeme se slyšet ještě po hitparádě třeba u všech hudeb světa, anebo někdy příště na Rádio 1. Mějte se moc fajn.

0: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
1: No vidím, máme přesně 20 hodin a pár drobných vteřin, hezky se to povedlo slícovat. Moje jméno je Jerry a vy posloucháte Rádio 1. A vzhledem k tomu dnu a hodině je tady další vydání Hitparády na Rádiu 1. Tentokrát je s datem 20. srpna. Přeju vám pěkný poslech. A tak jako každý týden nás čeká o něco méně než 2 hodiny právě z tohoto pořadu. Pokud jste nějak pozapomněli, o čem je Hitparáda, nebo případně jste to nějak nevěděli, anebo jste úplně noví posluchači Rádia 1, tak tenhle pořad se stává z 5 novinek a z 15 místného žebříčku, který sestavujete každý týden vy posluchači hlasováním na webu Rádia 1. A i dnes tedy začneme 5 skladbami, které jsem pro vás vybral jako novinky. Dávám si vždycky tak za úkol, aby to bylo trošku pestré, tak doufám, že se to i dneska povedlo. Z minulých novinek do žebříčku postoupily 4. Ale o tom až za chvíli, teď se pojďme pověnovat právě těm vybraným novinkám. Pojďme tedy na to, teď se podíváme za Blond Redhead, což je trojice žijící v New Yorku. Jejich členové jsou z Kanady a z Japonska. A skladba Blood Spilled, kterou si teďka za chvíli zahrajeme, je vlastně jejich první nová hudba za 3 roky. Taková temnější záležitost, meditační, smutná, ovlivněná nějakým neúplně dobrým obdobím zpěvačky Kazuma Kino. Nicméně dáme si ji optimisticky jako první novinku v dnešní hitparádě. Tady jsou Blond Redhead.
2: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Na Rádiu 1 doznívají Blonde Redhead jako novinka, první v dnešní hitparádě, skladba Blood Spilled. A novinkou druhou je věc s názvem I'm Lazy, I Admit. Aniž bych tím cokoliv chtěl říkat, tak posílám tuto skladbu kolegovi Robertovi, který právě je doma velmi akční, potřebuje trošku zahustit. No nevím, jestli zrovna tahle ta skladba nějak zásadně pomůže, ale budeme v to doufat. Jenom sdělím, že skladba I'm Lazy, I Admit je od gruzínsko-berlínské producentky a DJky Salomi. Velmi sympatické a šikovné děvče a proto si ji taky hrajeme na Rádiu 1. Novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Velmi dobře zvukově promyšlená věc od producentky Salomé, I'm Lazy, I Admit, právě dozněla jako novinka druhá. No a teď už to bude vyloženě kvapík jako hudba k práci, úplně jak dělaný track Have You a Sec. Celkem překvapivě Kanaďan Dan Snaith pod pseudonymem Daphne, mimochodem znáte ho také jako Caribou, vydal EPčko s názvem Have You a Sec, no a my si ho zahrajeme právě teď jako třetí novinku v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: na muziku. Pojďme se podívat na novinku další. Tam jsou Sylvan Esso, americký manželský pár, který jsou tady se singlem Concrete Glen. Duo Sylvan Esso ohlásilo nové album O na 11. září a vlastně první single po 4 letech si právě zahrajeme teď. Pokud by vám ta skladba byla drobně povědomá, tak se v ní objevuje sample z jedné skladby od Sigur Rós. Tak jo. Sylvan Esso na Rádiu 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byly Sylvan Esso, který jsou tady se skladbou Concrete Glen a můžeme se těšit na jejich nové album, které vyjde 11. září. No a na závěr je tady zpěvačka a producentka Rose Gray. Ta vydala loni debutovou desku Louder Please, no a letos právě před pár týdny vyšlo i dvoutrackové EPčko téhleté Britce s názvem Just Be Bodies právě a ten druhým trackem je skladba Clap to Your Arms. Rose Gray, poslední novinka v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

Máme za sebou představení dnešních novinek v hitparádě Rádia 1. Tou poslední byla Just Be Bodies od britské umělkyně Rose Grey. Trošku nostalgický nádech retro taneční hudby jsem v tom zaslechl. Posloucháte Rádio 1, posloucháte hitparádu a pakliže byste potřebovali nějakým způsobem trošku inspirovat nebo být inspirováni námi, kam třeba vyrazit, tak vám zmíním pár akcí. Rozhodně naleznete na webu Rádia 1, tak aktuálně startuje F2 Live Open Air, což je letní Open Air série klubu Fuchs 2. Letos bude 4denní a začíná právě dneska. Nebo 3denní, jestli dobře počítám. Jo, 3denní. Čtvrtek, pátek, sobota. Tak, informace na stránkách Rádia 1 jsou docela podrobné, takže zvažte, co vás tam může zajímat. No a já ještě zmíním, že ten další týden 28. 29. srpna na dobře známých Probošských jezerech proběhne festival Proubík. Také se můžeme těšit na konec léta v rámci festivalu Kefír v Hradci Králové. No a také Mikulov 2026 letos, právě ten další víkend. No a co se týká nějakých koncertů v Praze, tak už jsem tady minulý týden říkal, že v sobotu budu hrát OMD v areálu 7 v Praze. Na konci léta také 28. 29. srpen proběhne tradiční Prague Gothic Treffen v Fuxu a Bike Jesus. 4. září budou hrát v Praze Kamufláž v Ox klubu. Chvíli jsem pátral, co je to Ox klub, ale to bývá Retro Music Hall na náměstí Míru. V Arše Plus ten samý den Dresden Dolls. A koukněte třeba právě i na web protišení.cz, kde jsou vypsány taháky na nejbližší měsíce. Co se týká hitparády Rádia 1, tak tu můžete ladit vždy ve čtvrtek večer a v neděli dopoledne v repríze. Hlasuje se na stránkách Rádia 1. Moc díky za hlasování. I dnes si budeme rozdávat 3 ceny. Bude to CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek. No a abych vás trošku navnadil, tak pokud budete hlasovat do tohohle aktuálního kola, což můžete začít ve čtvrtek večer ve 22 hodiny, tak budete mít šanci získat lístky na Kurta Weila, který zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus. Kurta Weila si vybavujete určitě i z našeho vysílání. Konec konců je zit parády. Pojďme se tedy podívat, jak dopadl žebříček s datem 20. srpna. Začneme samozřejmě 15. místem a pak se budeme posouvat postupně směrem vzhůru. Tak tu 15. obsadil týpek z New Yorku, který si říká This is Lorelai, respektive týpek s kapelou. Jeho deska Singer, The Singer in My Band, debutová, vyjde 11. září a my si už 4 týdny hrajeme v hitparádě skladbu Billy Came Back a tu si zahrajeme právě i teďka.

0: Falvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio Jedna.
3: Bajsšuvix, Rádio Jedna. Jestli je to fakticky tak, tak to znamená,

Projekt This is Lorelei, skladba Billy Came Back nám otevírá dnešní žebříček na 15. místě. No a hned za ní, no před touto skladbou pozičně je londýnská reperka a básnířka Joan Glacier. Ta chystá svou druhou desku, která se bude jmenovat Lack of Joy is Death. Bond Girl, nasazená minulý týden a teď na místě 14.

Dozněla nám John Glacier, Bond Girl, novinka z minula. No a teď věc, která také vyprávěna není dlouho, jenom o týden déle před minule v novinkách. Producentka z Toronta, Maz, loni vydala svoje debutové EPčko NPC a je tady se skladbou Tracksuit. Minulý týden 15, nyní místo 13. a 2 týdny v hitparádě.

tohle tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Tak tenhle refrén by vám už měl být povědomý. Jedná se o indie kapelu Django Django z Londýna a předzvěst jejich nové desky, ta vyjde v listopadu, bude se jmenovat Duffland. Skladba Cameos už 5 týdnů v hitparádě Rádia 1. Aktuálně jsme si ji hráli na 12. místě. No a následovat bude takzvaný hlas sameťák, protože Matt Berninger jeden takový vlastní. Loni Matt vydal svoje druhé album s názvem Get Sunk. No a skladba Martini Mefazzo je taková, řekl bych, pro něj úplně netypická, téměř bluesová věc. Novinka z minulého kola Matt Berninger, 11. místo v hitparádě Rádia 1.

Matt Berninger, primárně známý jako frontman a textař kapely The National. Jeho solová tvorba v podobě Martini Mi Fa Co zazněla právě teď na Rádiu 1 na místě 11. jako postupující novinka z minulého kola. No a teď už Daniel Avery a jeho klubovka s názvem Lemon na místě 10.

0: No.
1: Tohle byl britský DJ a producent Daniel Avery. Letos vydal tento dvojsingle s primárním názvem Lemon, loni desku Tremor. Dva týdny v hitparádě a postup ze 13 na 10. O dvě místečka si pohoršila Phoebe Bridgers, americká zpěvačka, která minulý týden vydala svoji desku Lost Weekend. Lost Boys, tady je Phoebe Bridgers.

Phoebe Bridgers, jedna ze tří členů kapely Boy Genius, její skladba s názvem Lost Boys, 5 týdnů v hitparádě Rádia 1. No a další dáma, další šikovná Američanka je tady Julia Holter a její skladba Fantasy. Zítra, tedy 21. srpna, v pátek vychází její nové album Materia. Zatím 3 týdny v hitparádě Rádia 1, což je pořad, který právě posloucháte.

Dozněla Julia Holter, její skladba Fantasy na místě osmém. No a teď si dáme jednu ze čtyřech postupujících novinek, to už vlastně třetí. Budou to Deep Sea Diver, americká indie kapela, která zpracovala velmi citlivě v podobě cover verze skladbu Teardrop od Massive Attack. Sedmé místo v hitparádě Rádia 1.

Several Got Away, Dinosaur Junior. To bylo šesté místo. 28. srpna jim vyjde album The Near. No a teď už jsou tady Queens of the Stone Age, skladba Easy Street, věc, která postoupila z novinek nejvýše, a to na místo páté. Jedná se o první skladbu po třech letech, spíchnutou narychlo ve studiu ve spolupráci se zpěvačkou Nikki Lane. Easy Street, Queens of the Stone Age, pětka.

Queens of the Stone Age, Easy Street, páté místo a novinka z minulého kola. Takže všechny čtyři novinky, to znamená John Glacier, Matt Berninger, Deep Sea Diver a Queens of the Stone Age, jsme si přehráli. Jak to vypadá na místě čtvrtém, tak to vám řeknu hned teď. Tam je skotská dvojice Boards of Canada z jejich květnového alba Inferno, to vydali po celých 13 letech. Father and Son, aktuálně 6 týdnů v žebříčku hitparády Rádia 1.

0: and it feels like I'll be. I think that's wonderful. Well, he's 7.
1: Tahle hudba je naprosto univerzální, protože se mi nepodařilo přijít na to, při jaký příležitosti bych se jako nepustil Boards of Canada. To byla skladba Father and Son. A doporučuji k poslechu to jejich poslední album Inferno. Posloucháte Rádio 1.
2: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of low-lying willow, has been added a new noise.
1: Na Rádiu 1 nám doznělo čtvrté místo, právě jmenovaní Boards of Canada. No a teď je na čase si zopakovat, že do hitparády se dá hlasovat na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda. No a vůbec na webu Rádia 1 je nespočet informací o aktuální hudbě, kterou hrajeme, a samozřejmě o spoustě kulturních akcí, se kterými je Rádio 1 třeba nějak zpřízněno nebo na které vás zveme. Adresa je www.radio1.cz. No a protože jste hlasovali i tento týden, tak tady jsou tři jména výherců právě z řad vašich hlasujících. A co dostanete? Tak bude to CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek. A výherci jsou následující. Zuzana Bednářová, Jan Kulhánek a Tereza Bláhová. Gratulace. Užijte CDčko. No a po skončení pořadu, respektive ve 22 hodin, se spustí hlasování do tohohle kola a pokud zahlasujete, tak příští týden ve čtvrtek odpoledne po 3. hodině, kdy hlasování končí, a vylosuji tři výherce a ty dostanou lupeny na vystoupení amerického hudebníka Kurta Vaila, který bude hrát se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus. To by tak byl ten základní set informací, který jsem s vám měl nějakou potřebu sdělit. Možná ještě doplním pozvánku k poslechu Velké sedmi, což je československá hitparáda na Rádiu 1. Hlasovat můžete taktéž na stránkách Rádia 1. No a teď už retro skladba. Já jsem dnes zvolil celkem náhodně a jednu věc od Caroline Poláček, americké talentované zpěvačky. Není úplně tak stará, je z roku 2021, jmenuje se Bunny is a Rider. Je to jeden ze singlů z desky Desire I Want to Turn Into You.

ale už je to 5 let, co to vyšlo. Takže dneska si dáme takovou ne úplně ultra retro vzpomínkovou skladbu právě od téhle zpěvačky s výjimečným hlasovým rozsahem. Posloucháte Radio 1.

0: Caroline Poláček, skladba s názvem Bunny is a Rider, vzpomínka 5 let dozadu.
1: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
2: No, přece Rádio 1 poslouchám.
3: Ale v tom případě to znamená, že seš...
2: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, snědl jsem tacen chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe taky sežeru.
0: A dostáváme se k dnešnímu třetímu místu, Imogen Heap a John Hopkins. Minulý týden 5. Společný single Reckoning a už 6 týdnů v hitparádě.

Na Rádiu 1 zní společný track Imogen Heap a Johna Hopkinse s názvem Reckoning. No a za malou chvilku už na druhém místě Bonobo, Me and You.

Simon Green 11. září vydá desku Distance in Static. Tento track Me and You už je v hitparádě 7 týdnů, takže dnes asi naposledy to by jedně musel zvítězit v hitparádě. Příští týden dostat se na místo první.

0: Tak tohle to byl Bonobou a skladba Me and You na druhém místě. No a jednička opět patří PJ Harvey, britské zpěvačce, která vzdala hold sondě Voyager ve skladbě Voyager. První místo hitparády, juchu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Kotva vysílání.

A toto jsou Sylvan Esso, který ze své manželské kuchyně vyrobili skladbu Concrete Plan. Respektive ve své, ne ze své. Poslední věcí je lehce napopla, ovšem tím inteligentním způsobem, aspoň dle mého názoru, skladba Just Be Bodies od Rose Grey. Patnácté místo, New Yorkský projekt This Is Lorelei, skladba Billy Came Back. Na 14. místě je londýnská reperka a básnířka John Glacier, Bond Girl, novinka z minula. Kanaďanka Maz, Tracksuit, 13. Dvanácté místo, londýnští Django Django, Cameos. Jedenáctka novinka z minula, zpěvák kapely The National Matt Berninger, solová věc s Martinými Facou. Desáté místo Daniel Avery. Taková jemná kovárnička s názvem Lemon. Phoebe Bridgers Lost Boys z čerstvého alba, které vyšlo minulý týden. Devítka a na osmičce je Julia Holter, skladba Fantasy. Sedmé místo, tam jsou američtí Deep Sea Diver, kteří si troufli udělat cover verzi skladby Teardrop a zdá se, že jste ji tolerovali, protože z novinky na místo sedmé se tato věc posunula. Toto jsou Dinosaur Junior, skladba Several Got Away.

A já jsem tady, mám nějaké technické problémy. Páté místo, Easy Street od Queens of the Stone Age. A už to dokončíme tak nějak rychleji, protože už jsme ve studiu dějí podivné věci. Boards of Canada, Fathers and Sons, místo čtvrté. Trojka, Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning. Tak už se věci přestaly dít, pořád. Bonobo, Me and You, místo druhé. A konečně jednička, Pauline Harvey, Voyager. Mějte se hezky, příští týden, 27. srpna. U další hitparády se budu těšit, naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Reklama na Radio 1.

죽으러 왔어.

Hezké dopoledne, máme 3 minutky po 11. hodině, posloucháte Rádio 1 v neděli 23. srpna 2026. A právě začal pořad všechny hudby světa, hodinka věnovaná world music, etnické hudbě různým fúzím. A dnes vás to hodinkou provede Filip Týc. Na úvod jsme si hráli duo Kiss Facility, kteří vydali debutové album Kazna a které to duo tvoří Sega Bodega a Maya Alkateri, která pochází z Spojených arabských emirátů. No a duo tvoří hudbu, kde můžete zachytit osobní mytologie, arabskou poezii a současný shoegaze. A k tomu všemu, že nám Kiss Facility otvírají dnešní vydání pořadu Všechny hudby světa, tak je můžete vidět a slyšet naživo i v Praze, a to konkrétně 30. září ve Fuchsu 2 Kiss Facility. Tak to byl na úvod, no a následuje malijská zpěvačka Fatoumata Diawara z její poslední desky Masa, zazní stejnojmenná titulní skladba Masa. Přeji vám příjemný poslech a hezkou neděli.

všech hudbách světa na Radio 1 nám právě dohrálo do Epas and Kabu, což je spolupráce mezi ugandským umělcem, který si říká Epas, a švýcarským producentem Kabu. Společně vydali album s názvem Miracles a my jsme teď slyšeli skladbu Hollywood, která se nachází na tomto albu před Epas and Kabu. Tam hrála Frotronix, což je producent vlastním jménem Jamena z Čadu, který také má album, to jmenuje se Kot, a my jsme poslouchali skladbu Mači Wene. Tolika Frotronix a Epas and Ekabu. Na řadu přichází Bombino, který vystoupí 3. listopadu v paláci Akropolis. A my si pustíme, jinak pochází z Nigeru, Omara Bombino Mokhtar, tuarecký zpěvák. A my si pustíme jeho skladbu Nixon Avanhas alba Sahel. A jenom připomínám, Bombino 3. listopadu a palác Akropolis.

11 hodin 30 minut, dostáváme se do poloviny nebo za polovinu vydání pořadu Všechny hudby světa. Po pořadě nejdřív po Bombíňovi nám hrál Musatu, Bombíňho Krajan, také z Nigérie, také tuarekský kytarista, zpěvák. A z jeho alba Tartit jsme poslouchali skladbu Edrachena Tarha. Poté následoval Balkan Taksim, což jsou rumunská skupina z Bukurešti, kteří vydali album Acid Balkanica. My jsme z něj slyšeli věc s názvem Mokra Gora. No a následuje Tibor Žida, toho si hrajeme jako pozvánku na Campus Fiesta, která se uskuteční ve středu 28. června se uskuteční Campus Fiesta, kde můžete slyšet DJ Gadža, mého kolegu vlastně ze všech hudeb světa a též vynikajícího romského muzikanta, kytaristu a zpěváka Tibora Židu. No a Tibora Židu si právě teď pustíme se skladbou Sivo Gras Toro, tedy je Tibor Žida.

40 Year Frailex, tak se jmenovala skladba od The Klezmatics, kteří tento rok slaví své 40. výročí svojí existence a vydali si album We Were Made For These Times, a pokud mě informace neklamou, tak by The Klezmatics měli vystoupit i v kostele ve Velkém Březně, a to v listopadu letošního roku. Tolik. Klezmatics, newyorská kapela hrající klezmer. Následuje v Londýně narozený Nadim Dingabisi, ale původně, nebo rodiče pocházející ze Sierra Leone, Nadine Dingabisi vydal album Offshore a my si pustíme skladbu Be Happy.

nizozemsko-turecká psychedelická rocková kapela z Amsterdamu. Jejíž hudba bývá také často označována jako anatolský rock. Už jsme si jí zde ve všech hudbách světa i několikrát hráli. Poslední album se jmenuje Garib, které vydali letos. Z něj jsme teď slyšeli skladbu Nikde Baglan. No a Altingin nám zahráli právě proto, že 5. listopadu zahrají živě v Meat Factory, Altingin. No a ještě se vrátím k těm Klezmatics. 11. listopadu Velké Březno, kostel svatého Václava, tam by měl proběhnout jejich koncert. No a ještě jsem vlastně vás zval na Kiss Facility 30. září do Fuxu, Bombíňo, 3. listopadu Palác Akropolis, no a tuto středu Balkan Fiesta s DJem Gadžem a Tiborem Žido. Blíží se poledne. Já mám po vás připravenou poslední skladbu dnešního vydání pořadu všechny hudby světa na svědomí. Má libanonská zpěvačka Jasmin Hamdan a ta skladba se nachází na albu I Remember, I Forget a jmenuje se Shadia. Přeji vám hezkou neděli, mějte se moc fajn, třeba i dál s poslechem Rádia 1 a já se budu těšit zase v dalších dnech někdy naslyšenou. Mějte se moc fajn, Jasmin Hamdan.

0: global conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Fifeli, filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky.
3: Jsme blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifeli.cz.
3: Co je na konci světa?
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
1: Tak my máme minutu po, ne půlnoci, ale polední, jo, to jsem chtěl říct. A u mikrofonu má Rádio 1 se v tuto chvíli hlásí Tomáš Navar po měsíční pauze, neb před dvěma týdny, kdy jsem tady měl být, bylo po mese a já bych to asi nedal, protože jsem řádil až do sobotního popůlnočního nedělního rána, kdy jsem si naprosto užíval bristolského DJe Samurai Breaks, což byl jeden z mých objevů letošního podmese. No a my tady můžeme začít jako obvykle, takže něco z oblasti post deep dubstepu a je tady věc s názvem Jet od producentky, která si říká Linda Lowe.

那一天，你说了声再见，带走了我的情。

Posloucháte Rádio 1, tohle to byla Linda Lou a její single Yet. No a teď už si dáme zase něco trošku rychlejšího z oblasti house music. První z nich, první skladba se jmenuje The Awakening a je od Kid Sublime a pak přijde na řadu Un Poco De od Ize Baye.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Poslouchte Rádiu 1. My jsme zatím dali dvě houseové tracky takového pohodovějšího charakteru. Máme Staré léto, tak proč ne? Ještě předtím úplně na úvod to byla taková lehce post chill dubstepová záležitost od tušíme japonské umělkyně říkající si Linda Low. No a teď už jsou na řadě Archive a Nothing Else.

Posloucháte Rádio 1, tohle to byly Bert Penn, This Is Your Life, ještě předtím jsme poslouchali Archive a Nothing Else, no a teď budu nesnad dlouho, ale trošku povídat, jenom bych vás rád pozval na festival, kam se také chystám, o to příští týden, pátek, sobota v Mikulově, kraji Dobrého vína, kde jdu teda i kvůli tomu docela dost, dělám to pravidelně. Takže v Mikulově bude probíhat festival Mikulov, a to už šestý ročník, tuším, 28. až 29. srpna, pátek, sobota. Ten festival se říká Festival nepopulární hudby, protože tady nenajdete moc komerčních věcí, vlastně bych řekl skoro žádné, a vlastně následující tři skladby teď, co jsem vybral, tak právě budou projekty kapely, co vystoupí právě ten příští týden. Takže my si jako první pustíme Rap Game od Fakult, pak přijdu na řadě Mutanti a pak Plastici. Tak jdeme na to.

Fakult a Rap Game, co by první ukázka, ukázka toho, co zazní příští týden na festivalu Mikulové. A další věc, to budou Mutanti a jejich Kazeťák, ale ještě předtím řeknu, nebo rád bych jako zmínil i nějaké další jména, protože tenhle ten festival je skvělý v tom, jak je pestrobarevný a hrozně, nebo respektive chtěl jsem říct spíš žánrově, různorodej, takže vedle třeba Mutantů a Fakult a Plastiku tady vystoupí třeba, teď řeknu jména, které mi dělají výjimečnou radost, Tornádolů a hlavně třeba Dunaj a podobně, ale také třeba z Japonska přijedou Korek Yoen, což neznám, ale jsem na to hodně zvědavý, protože právě minulý rok na Mikulově vystoupila také japonská jazzroková kapela, free jazzová kapela, bych řekl spíš New Boycott, a ta byla naprosto úžasná, tak věřím, že i Korek Yoen mě překvapí stejně jako jejich kámoši z Japonska, co hráli minulý rok. Tak jo, tak to by zatím možná s informací stačilo a teď si teda dáme ty Mutanty a jejich Kazeťák.

0: Kazeťák.
1: Ano, ano, tohle je Rádio 1, Mutanti hledají východisko, Kazeťák a ukázka číslo 2, kapela, která... ukázka číslo 2 z festivalu Mikulově, který proběhne příští týden, pátek, sobota, právě v Mikulově. Tak a teď už máme na řadě, jak jsem řík, slíbil, třetí kapelu, která tam vystoupí, a to jsou legendární Plastici, což se hodně těším, že pro mě to bude vlastně, možná vlastně úplně poprvé, co je uvidím naživo, protože jsem... ve svých mladých letech chodil hlavně na půlnoc. A tak o to víc jsem rád, že mohu teď na Rádio 1 pustit jejich skladbu Spofa Blues, a to konkrétně verzi, která vyšla na jejich albu Egon's Bondy Happy Hearts Club Band. Tak, a tady to je.
2: Co to dá mému žaludku práce, než usnu?

bylo jsme všechno beru, na intervaly neseru. Ale po půlnoci přeci spřeházím zas všechny věci a beru teď.

0: do postele dorazím.
1: Inhaluje Radio 1.
2: Jo, a ještě jsem chtěl teda dodat, když už dohrali ty Plastici a hovoril jsem tady poslední tři skladby o festivalu Mikulove, tak Mikulov bude pro, nebo ten v rámci tohohle festivalu proběhne i jakoby docela dost bohatý doprovodný program. Zmínil bych třeba na Mátkově koncert v synagoze právě Květách, potom tam bude spoustu různých výstav, fotek a ilustrací k knížkám. Rozhodně v Mikulově to bude hodně žít. A pokud vás tato lavice úplně minula a přesto byste se nacházeli v Mikulově, tak mohu osobně doporučit návštěvu místního židovského hřbitova, který je asi nejkrásnější, co jsem z hřbitů viděl, má fakt jako moc pěkné, zajímavé místo a je to magické místo, které určitě stojí za návštěvu. Tak to vše a dáme dál. Nás teď čeká Get Lost od Daisies a potom Satisfied od Declare, což je novinka.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Reklama na Radio 1.
5: Tak jo, takže co nás čeká teďkom, jmenuje se to When Other Worlds Await a my si pustíme tedy projekt s názvem Ginzu. No a poté, co si pustíme Ginzu, tak nastane další techno apokalypsa, což samozřejmě přeháním, protože to bude jenom a pouze 65. pokračování malého pořadu o abstraktní hudbě Technopořádek, takže opět tři tracky z oblasti technomuziky, která se vylíhla v posledním měsíci cca, by se takhle dalo říct. No ale to už předbíhám a teď se vrátíme zpátky do současnosti a jsou tady Ginzu a When Other Worlds Await na Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1 a my jsme teď slyšeli Ginzu, takovou epickou, emocionálně nabitou skladbu When Other Worlds Await, a teď už nás čeká 65. pokračování pořadu o abstraktní hudbě Technopořádek. A to znamená, že máme před sebou tři technoskladby. Tak pokud se vám budou líbit nebo nelíbit, můžete své emoce vyjadřovat v rámci svého rodinného kruhu, anebo třeba napsat na chat Rádia 1, který najdete na stránkách www.radio1.cz, kde uvidíte i skladby, které právě hrajou, protože se nám tam krásně zobrazují. Protože my to často neumíme správně vyslovovat, tak to napíšeme aspoň správně písemně. Tak a co nás čeká jako první skladba, je to věc s názvem Annoying Voices. Je od projektu HERS na značce HRS a je to z EPčka Almas Rotas a jmenuje se to takhle latinsky, protože za projektem HERS se skrývá argentinský DJ a technoproducent, který žije v Buenos Aires. Tak jdeme na to. První skladba Technopořádku na Rádiu 1, HERS Annoying Voices.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Techno, pořádek číslo 65, pořadu abstraktní hudby neboli Technu. No a my jsme teď slyšeli projekt Hers, jeho věc EPčka Almazrota s názvem Annoying Voices. A teď už se pustíme do skladby číslo 2, což bude dvojice DJ Tronic, což je docela známé jméno, a také Filterheads. Filterheads to je producent techno DJ z Belgie. A vlastně ty vydali jenom takovou skladbu, nenachází se na žádném EPčku nebo LPčku, a ta se jmenuje Allegra a vyšla na značce Loop Glow. Tak a my si teď pustíme.

Jo, Filterheads, DJ Tronic, Allegra, značka Loop Glow, tohle je technopořádek číslo 65, druhá ze třech skladeb právě odezněla. Vyšla 15. srpna, tedy nedávno, a měli jsme co dočinění s Belgičany, jen tak pro informaci. No a co nás čeká teďkom? Jo, ještě jsem chtěl teda říct, že tenhle ten banger byl perfektně, myslím si, splňoval veškeré parametry pro ten nejlepší klubový sound, u kterého se prostě chce tančit, ať už se chce nebo nechce. Takže předtím předchozí Annoying Voices od Herse byla taková zadumanější, no a teďkom ta třetí, co nás čeká teď, se jmenuje Castle Runner, je od projektu Raup a je zase úplně trošku jiná, má svoji speciální atmosféru, vyšla na značce Children of Tomorrow a na EPčku Shadow Season, vyšla 14. srpna, no a jedná se vlastně o producenta, který není ani z Belgie, ani z Argentiny, ale pro změnu se Nizozemska či Holandska, jak už chcete. Takže jdeme na to, Castle Runner a Raup, poslední věc dnešního technopořádku číslo 65 na Rádiu 1.

Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit pět nových kousků Hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snade, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát je pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Posloucháte Rádio 1, máme za sebou 3 techno skladby, snad jste to nějak přežili a pokud ne, tak si vám to snad pokusím se vynahradit teďkom něčím klidnějším, protože nás čeká, co nás čeká? Čeká nás Legy, což je Fila Brasília na Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1. A my jsme poslouchali Filu Brazíli, jejich Legy, a pak jsme si pustili skladbu, která se jmenuje velmi podobně, Leg Day. Jisté pojítko tady bylo nejenom skrz název, ale také určitě přes to tempo muziky. Surprise Chief, takhle se jmenoval projekt, který tu skladbu Leg Day spáchal, a my jsme ji před chvíli doposlechli. Jedná se vlastně o, myslím si, jednoho člověka, který má na svědomí muziku, která se pohybuje v oblasti moody instrumentálního jazz funku. A je to, jak jsem možná už taky říkal, teď už nevím, je to jedna z novinek, kterou jsem pro vás pro dnešní set připravil. No a teď zase změníme trošku styl. Podíváme se, co nového v hip-hopu, a to nového, co jest, není jenom to, že se bohužel zrušil hip-hop camp, což je mi líto, protože jsem několik ročníků navštívil a byl jsem velmi spokojený účastník a zažil jsem spoustu skvělé muziky. Ale stalo se také to, že jeden z členů Wu-Tang Clanu vydal nové album, jmenuje se Inspector Deck, no a my si z toho alba teď pustíme věc Possession, a hned potom to bude Massive Attack s Mos Defem, což není novinka, ale stále dobrá skladba. Tak jo, posloucháte Rádio 1. Is it good to seek the past, Master Po? Does it not rob the present? If a man dwells on the past, then he robs the present. But if a man ignores the past, he may rob the future.

Most definitely skvělý MC Most Def a Messi Vetek ve skladbě Eye Against Eye na Rádiu 1. No a nás teď čekají dvě skladby z oblasti tvrdé a temné elektroniky. Takže Area i novinka Vicious World a pak vzpomínka na staré dobré ministry Just One Fix.

0: Reklama Rádia 1.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.

0: tašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: No, my posloucháme stále Rádio 1 a tohle už je další novinka I Wake Up Slowly od Oslo Twins.

Posloucháte Rádio 1, tohle byly Oslo Twins a I Wake Up Slowly a já jsem říkal, že je to novinka a lhal jsem, ale ne úmyslně, jsem se prostě spletl, nebyla to novinka, jenom jsem Oslo Twins objevil teprve nedávno a tak jsem se nechal asi unést. Tak a teď už je na řadě letošní track od Suck Knight s názvem Fury, což znamená, že si teď pustíme něco zase občas, něco z oblasti post-dubstepu a budeme pokračovat přes UK Garage, pak si dáme nějaké lámané beaty, no a pak teprve se přijdu na řadu nějaké ty klasické standardní písně, sloka, refren, etc., etc.

Suck Night a Fury. Takhle se jmenovala věc, kterou jsme právě doposlechli. No a nás čeká co? Nás čeká dvojce UK Garage záležitosti. Takže první z nich se jmenuje Immerse Yourself a spáchali Groove Synergy a tu druhou vám prozradím, až sama dohraje.

0: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudboyem a Tukem.
1: Posloucháte Shadow Box na rádiu 1.
2: Tak jo, tohle byla upoutávka na Shadowbox, což znamená, že si také trošku zablblíme s bicíma a s basama. Tak jenom zrekapituluju, my jsme teď poslouchali dvě věci z oblasti UK Garage, což je stále skvělý sound v Británii. Ta scéna pořád žije a je velmi vitální. No a mě baví to nějak tak sledovat a pak aspoň dvě skladby jednou za 14 dní pustit na Rádio 1, takže to bylo ono. No a teď zase to samé se týká drum bassu. Samozřejmě se snažím vybírat nějaký takový ten mimo mainstreamový, protože to, co hraje na festivalech, na různých takových těch větších partych, je víceméně pořád to samé do kolečka, ale objevují se dobré producentské věci. Takže uvidíme, jak se vám budou líbit následující dvě věci. První z nich je od Evil Quest, věc nová s názvem Plastic Man, a po Plastic Manovi přijde na řadu Blade a Unsighted.

0: Tak, že my jsme vám pro legraci.
1: No.
0: Posíčte, vy hihňáko jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Nede až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Jam se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

Posloucháte Rádio 1 a my jsme teďkom vlastně měli na talíři dvě drumbassové skladby, čímž chci říct to, že určitě nezapomeňte, pokud máte tento styl rádi, tak v 18 hodin je tady pořád Shadowbox právě pro vás. No a teď už jsme u novinky s názvem Silent Picture a kdo to má na starosti, teda na svědomí, to jsou Mouth Ulcers.

Posloucháte Rádio 1, tohle byla trošku ukázka zase z jiného žánru než předchozí elektronické subžánry, tedy trošku gotiky nikdy neuškodí, teď zase úplně něco jiného, no ne úplně, ale jakoby zase úplně jiná forma písně, protože tady máme novinku Memories od Biba Dubí a není vůbec špatná.

Kulturní léto Rádia 1. 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1, no a v tuhletu chvíli už se s vámi pomalu loučí Tomáš Navar. Ještě jsem zapomněl říct, že to, co jsme teďkom poslouchali, to nebyla tak úplně retro skladba, jak by se mohlo zdát na základě tohohle soundu, ale tohle byly Temples a Shelter Song, který se narodil až v roce 2014, nikoliv někdy v 60. letech, tak jak to zní. No a Temples jsou samozřejmě anglická rocková kapela, která právě z odkazu těch dob minulých docela čerpala. Takže já se zase těším za 14 dní naslyšenou, mějte se krásně, mám pro vás poslední dvě skladby, první z nich je nová věc s názvem Sensational od Wishy a potom klasiku Joy Division 24 Hours, takže tím to zakončím dneska a jak říkám, budu se těšit zase za 14 dní, vy se mějte fajn a můžete se samozřejmě těšit ještě na další vysílání během dnešního dne, kterým vás bude provázet za chvíli po mně Jana Kománková, potom od 18. do 20. hodiny to bude Shadowbox, Rude Boy 2K a May 4, Way 4. Potom od 20. do půlnoci exkluzivní, samozřejmě skvělý pořad Josefa Sedloně, ale mám takový pocit, že je nadovolený, takže to za něj vezme asi Rao Opalury. Tak jo, tak si to všechno krásně užijte a já se těším teda za těch 14 dní naslyšenou a tady jsou Wishy a potom Joy Division, tak papa.

0: Uvolni se, posloucháš Rádio 1.
1: Jsou 3 hodiny, dobré odpoledne vám přeje Jana Kománková ve svou obvyklou již směnu, která je každou druhou neděli. Budu tady zhruba do 6 a začneme Davidem Holmesem.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: Of yesteryear, but I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Get Down Services, skladba Poor Bannister z nového alba. A předtím Abstract, který nový album chystá, je už z něj pustivě do světa pár věcí. Tohle Gitchard znáte za Sleep Clubbingu, pak nás čekají To je drama Nina Hagena.

0: Blondie, to byl Matt Benning, samozřejmě cover skladby New Order.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
4: Na konci světa.
3: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky.
4: Jsme blíž, než si myslíte.
3: Program a vstupenky na fifeli.cz. Co je na konci světa?
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Reklama na Radio 1.

0: June 18th. Gray skies.
1: Gray.
0: Lend

4 hodiny dozníval Lori Anderson ze svého konceptuálního alba o pilotce. Čeká nás třeba Beth Orton a ve čtvrt taky kulturní servis.

Lagoše, roztomilý popěvek o nejlepší kamarádce. Posloucháte Rádio 1, pustíme si Clash a pak si dáme kulturní servis. Mr. Paul Simenon is now going to bring you with Walking in the Guns of Brixton.

čtvrt na pět, takže máme kulturní servis. Začínáme od festivalu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Letní letná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských Sarech v Praze. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru. Filmy Edison Film Hub v 19, Princezna Kosmolesba v 21, Malá sestra. Kino Pilotu v 18.50, veřejný prostor Vatíška Skály a 20.45, Birthday Party. Kino Dlabačov v 19, Odyssea. Galerie Středočeského kraje, Lukáš Machalický, Polopenze, Národní galerie Praha, Veletržní palác, na GP 230 let. V Doxu Radka Bodzevič Faust, Zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Stokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café, kolektiv Alturu, Wall of Hope, Kunzhalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Monovská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatovsky, Deep House, EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Novoměstská radnice, Magická olejo malba, Artota galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Letržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubických bienál ve věci umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinsa Troml, Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazát na Pražského hradu. Galerie Rudolfinum Data, se Data and the Sovereign, v koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Chemistry galerie Tomáš Jitela, Tomáš Němec, Václav Misař, Žádo Víva, Studio Prona v Lounech, Human Nature, galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Koncerty a tančírny v Jazz Doku, a můžete ještě možná po začátku se vsáknout na Metropolitan Jazz Band a Evu Emingerovou, který hrají o 4, a od 8 večer Andreas Vlády Trio můžete zažít. Dále divadla Studio Hrdinu od 20 Sanson Sample a na rádiu 1 v 18 Shadowbox a ve 20 novinky na alternativní scéně. To byl kulturní servis. Teď nás čeká Britta Phillips a pak taky Fatboy Slim.

Dozněli Sparks, před něma Suzy, samozřejmě jako vždycky najdete na rale1.cz. Vedle mé na DJ seznam odehraných písniček a teď si pustíme Perside Jazz a potom Pullman.

0: Reklama Rádia 1.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: kupónky. Škola bola!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Reklama na Radio 1. Ah.

0: Tohle byla kapela ani ne jednoho hitu, ale jednoho skvělého alba, které nikoho příliš asi nezajímalo. Filthy Dukes, jeden z jejich členů, Mark Ralphy, strašně úspěšný jako producent, a ta kapela zcela zmizela, byť měla pár úplně báječných písniček. Teď pro vás mám Bugsa Juryho, pak Arcade Fire, Sonic Youth a pak už to bude pomalu směřovat ke konci téhle směny a samozřejmě začne Shadowbox.
1: Já, tak my jsme vám pro legraci.
2: No.
1: Poříšte, vy jako jedna, tak já vám tady něco povím.
2: Jde až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
1: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
3: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
1: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
4: Ale, ty nevíš, co to je rádio? No to je snadná pomoc, stačí si na

0: Potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda. Festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná. 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda. 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Reklama na Radio 1.

0: co jsem asi nás to.
1: Slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap.

Hezkou neděli, 18 hodin a 7 minut od mikrofonu Rádia 1. Už vás tuhle chvíli zdraví Honza. Je tady po 14 dnech další vydání pravidelného pořadu Shadow Box. Čeká vás dvouhodinovka plná

jsme hned v úvodu začali experimentální věci od Sabra, jeho nové EPčko Big Cat, které najdete na značce Critical. A my jsme si pouštěli skladbu Brisked.

No a tohle už je producent Command Strange. Ukázka z jeho nového EPčka Electric. Najdete na labelu V Recordings.

No a tohle už je další skvělé EP, které vyšlo v uplynulých 14 dnech. Producent Motiv, my si hrajeme skladbu Fly Away. EPčko vyšlo na značce Computer Integral Audio. No a my si z tohohle EPčka ještě v průběhu dnešního vysílání něco zahrajeme. Posloucháte Shadowbox na Rádiu 1.

No, my už jsme se přesunuli na Goldieho značku Metalheads, tohle aktuální EPčko od producenta Hobbs.

Hrála nám novinka od QZB, Surface Tension. Předtím také Motive a skladba Rolls, nebo také ukázka z nové desky producent Monika, která vyšla na značce Spearheads. Album dostalo název How We So Forever. A my jsme si hráli skladbu Call It Done.

0: No halo, Franku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
1: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Fifely. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma? Na konci světa. Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky. Jsme blíž, než si myslí. Program a vstupenky na fifely.cz. Co je na konci světa?
3: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
4: Way Down We Go Tour 2027.
3: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Shadowbox na 999.

No a my pokračujeme v novinkách, tohle už je LSB a Max Cooper, skladba Flex, najdete na labelu Fabric Records. Předtím také Fluid Form a jejich skladba Just a Little Bit. No a po reklamním bloku to byla skvělá věc od Everything But The Girl, skladba Run On A Red Light, kterou zremixoval Logistics.

Stále posloucháte pořád Shadowbox. Nám zbývá ještě asi 30 minut do konce dnešního pořadu. Tohle už je skvělá věc a zároveň novinka.

značce B Recordings. Minor Forms, Crystal Clear. Skladba Nightmares.

Na dnešních novinek je to vše. Tracklist už najdete na webu Rádia 1. My posledních pár minut věnujeme pozvánce na akci s Tony Kulmenem.

poznáme už věc od London Electric City, který vystoupí již 4.9. v rámci Reason Boat Party.

No a kromě Tonyho Coolmana se můžete také těšit na Audiocut, No Cure nebo Prase a také na Shadowbox Crew. Jinak Parník vyplouvá 18 hodin, na lodice můžete již v 16.30. Reason Boat Party z London Electricity 4.9. Parník Tyrš.

No a my se opět uslyšíme za 14 dní od 18 hodin v dvouhodinovém pořadu, který bude plný novinek. Záznam dnešního vysílání najdete na našem Mixcloudu a tracklist na webu Rádia 1. Mějte se fajn a za 14 dní naslyšenou.

0: Drum and bassový pořad Shadow Box. Vaše pravidelná dávka zlomených beatů na Rádiu 1. Každou druhou neděli od 6 do 8 s Rudbojem a Tukem.
1: Posloucháte Shadow Box na Rádiu 1.
2: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu Kutia. Jmenuje se Léto je král.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

Krásné nedělní pozdní odpoledne nebo večer, 10 minut po 20. hodině. Vás ze studia Radia 1 zdraví Raúl Paludy dnes výjimečně za Josefa Sedloně, který si dopřává letní dovolenou, a to i příští vydání. Každopádně dnes vás tady následující zhruba 4, možná 5 hodin provedu pořadem, který patří na vlny Rádia 1 v tento čas, tedy novinky na alternativní scéně, kde se podíváme na to nejzajímavější, co v uplynulých dnech a týdnech vyšlo, ať už co se týká singlů, EPček a nebo dlouhohrajících desek. Na úvod zazněla ukázka z čerstvě vydaného EPčka na značce Aus Music v podání dvou producentů, Willa Sola a Marka Hawkinse. Do For You, tak se jmenuje EPčko, a tohle byl titulní track, ovšem house mixu. No a následovat bude americký producent, specialista na house a la té opery, řekněme, takový ten toho detroitského ražení z prvky soulu. Michael J. Blood bude na konci října vydávat nové album Cause and Effect Volume 1. No a venku už je tady ta první vlaštovka, skladba s názvem Dead Night. Příjemný poslech.

poměrně kratičká ukázka, 2,5 minuty trvající skladba Dead Night v podání Michaela J. Blooda. Následovat bude další spolupráce, tentokrát dvou britských producentů, Bibio, vlastním jménem Stephen James Wilkinson a spolu s ním Dorian Concept, pseudonym Olivera Thomase Johnsona, kteří společně na labelu Warp Records v půlce října vydají album s názvem Answers. No a tady už je druhý single z téhle desky. Skladba má název Lichen Trip. Tady jsou Bibio a Dorian Concept.

No a to jsou sourozenci Gutierrezovi, švýcarsko-ekvádorské bratrské duo, které se před třemi dny představilo i pražskému publiku, vystoupili v velkém sále Lucerny. No a představili tam i materiál z chystaného alba Los Hoyos del Condor, které vychází zhruba za měsíc. No a tady je skladba, respektive single Los Andes.

tolik skvělá cinematická věc v podání Hermanos Gutierrez Los Andes. No a teď už pohled na londýnskou značku Crosstown Rebels, kde aktuálně vyšlo EPčko deep houseového producenta z Jižní Afriky Kuloe The Song, které nese název Moonhound. No a tady je titulní skladba.

Tolik trocha Afrohausu a Three Stepu v podání Kulou the Songa. Skladba Moonhout ze stejnojmenného EPčka, které vyšlo na londýnském labelu Crosstown Rebels. No a teď už navrátilec Ryan Hemsworth, producent, který se, co se týká jeho solové tvorby, vrací po nějakých 8 letech. V minulosti spolupracoval třeba s Alexem G, Micky nebo Tinashe. Na značce Top Shelf Records teď vyšly 2 skladby. My si pustíme tu, která nese název A Display of Emotion. Tady je Ryan Hemsworth.

Tolik Rhyme Hansworth, nezůstane jenom u těchto dvou singlů, jeden z nich právě zazněl v rámci pořadu novinky na alternativní scéně. Rhyme Hansworth chystá celý album Numbskull, vyjde 21. října. Tohle už je dánská písničkářka Agnes Obel z chystané zářijové desky The Meaning of Flowers, už vyšel první single Lamely.

Tolik působivá skladba v podání dánské hudebnice písničkářky, žijící ovšem v Berlíně, Agnes Obel, skladba Leimeli se chystaného alba The Meaning of Flowers, která vyjde na značce Deutsche Grammophon. Teď už britský producent Eamon Rostom, který donedávna vystupoval co by The Maghreban, teď ale pod novým pseudonymem Mystery Time vydává už několikátý track v posledních dvou letech, řekněme. Ten poslední má název A Cruel Remix a vyšel na Zoot Records, takže tady je Mystery Time.

Posloucháte pořád novinky na alternativní scéně, dnes výjimečně s Radem u Palury. A teď si pouštíme ukázku z čerstvého dvoutrackového EPčka francouzsko-britské producentky Beatrice Masters a specialisty na drum and bass a lámaný beat obecně Idem Aloch alias Tim Reaper. Tohle je track číslo 1 na tomhletom EP, které nese název BMTR 001 a skladba Robot.

Skvělá záležitost od Beatrice M. a Tima Reapera, skladba Robot. A teď už pohled na čerstvě, no, několik týdnů naspátek vydanou výběrovku, výběrové EP šestitrackové s pořadovým číslem 3 s názvem Six, psáno s třemi I, od kolektivu, který působí v Hágu, Hit, opět s třemi I, a vyšlo to celé na belgické, respektive bruselské značce, která se specializuje na elektronickou scénu Maloka. Na tomhle tom EPčku, které tedy čítá 6 skladeb, se vyskytuje třeba track od projektu Konduku Slickback anebo producentky Lemny. V těch předchozích vydáních bylo třeba k nalezení několik skladeb od Rose, producentky, případně Absemi. Takže záruka kvality. Tady je tedy úvodní skladba EPčka Lemna, Walls of Fossils.

Tolik příspěvek Waltz of the Fossils, taková organicky znějící skladba, příspěvek japonské producentky Lemony do kompilačky značky Maloka 6 Volume 3. A teď už se podíváme na aktuální latinskoamerickou klubovou scénu. Čeká nás skladba od producenta a DJ Daniela Pinedy, De La Mama. Pojďme na ni.

Skladba Dela Mama Daniela Pinedy, která vyšla na příhodně nazvaném labelu Klub Paradiso. No a, pardon, Klub Romantiko, tak. A teď už nás čeká hudebnice, zpěvačka půdem z Ekvádoru, ovšem žijící v Brooklynu, Maria Uzbek, která se vrací po několika letech s novinkou, která nese název Luz.

Ideální skladba do pozdního léta Maria Uzbek Luz a v rámci pořadu novinky na alternativní scéně si teďka pustíme hudebníka Coopera B. Handyho, který vystupuje pod pseudonymem Lucy. V minulosti třeba fungoval také, co by člen dvojice Taxidermist, případně projektu Safe Mind, který ještě tvořil Gus Miller, který také působí v dvojici Boy Harsher. No a Cooper B. Handy alias Lucy teď vydává single Courtside, předzvěst nové desky, která vychází 9. října a bude se jmenovat Citizens Arrest.

Teď už nás čeká kapela Wishy, která bude vydávat 2. října nové album Nature's Pill. V čele kapely je kytarista a zpěvák Kevin Crowther. Doporučuji k poslechu také jeho předchozí solovou tvorbu, když ta se poněkud liší od toho, co produkuje právě s touhle kapelou, ve které také působí zpěvačka Nina Pitchkais. A tady to je tedy single Sensational, předzvěst nového alba.

Tolik hodně retroznějící indírková záležitost od Wishy, kterou už střídá Sabrina Fuentes s projektem Pretty Sick ve skladbě A Hyper Independence z chystané desky Anarchy, která vychází už za nějaké 3 týdny.

tolik hudebnice Pretty Sick. No a teď už pohled na brightonskou značku Shogun Audio, to znamená trocha lomených beatů prostřednictvím projektu Marshall Tactics a zpěvačky Lottie Jones v novém singlu

tolik Marshall Tactics Three Words a teď už producent ze São Paula, který se říká Yola, produkuje převážně takový příjemný perkusivní Afro House na německé, respektive berlínské značce Get Physical Music. Vyšlo EPčko Give Me a Reason a tady je titulní skladba Yola.

Give Me a Reason Jola, a teď už nás čeká trojice z Leedsu, která produkuje takový elektronický pop, možná i z prvky diska. Říkají si Galaxians, z kraje léta jim vyšlo třetí studiové album Feel in Motion, od něho hypoval hudební server The Quietus. No a teď, nebo teď, za nějakých 2-3 týdny se dočká takového doplňku v podobě 6 remixů, Remix in Motion, tak se bude jmenovat to EPčko, vychází 18. září. Mezi remixery se vyskytuje třeba známý to houseový producent Steven Julian, jehož přepracování skladby Worlds Apart už je zveřejněno, stejně tak jako remix od Vanity Project ke skladbě Fantasy. No a právě tenhle, ten druhý jmenovaný, si teď pustíme. Tady jsou Galaxians.

No a po Galaxians nás čeká producent Alex Carlos a jeho single Thinking About You, který vyšel na manchesterské značce Dance Discs.

Rozesnívá se už novinka od producenta z Melbourne, Spencera Warda, pod jeho producenským pseudonymem Draw 4. Vychází tahleta bytová záležitost Smorgy.

vydařená záležitost z Austrálie Smorgy od producenta Draw 4 pseudonym Spencer Ward. No a teď něco pro příznivce takového poctivého klasického two-stepového zvuku UK Garage Bass Music label Deep Heads z Velké Británie bude na začátku října vydávat EPčko Signal a venku už je první ukázka producenta z Bristolu Rolla společně s Versou ve skladbě If You v Roll Grey Sky remixu.

No a od raného dubstepu, UK Garage a two-stepu se posouváme do grimeových vod. Čeká nás totiž londýnský producent a DJ původem z Pákistánu Ahada Dream, který spojil síly s producentem britským Dismantlem a grimeovým pionýrem Jama Cabin ve nové skladbě Left Right, přezvěst nového alba, které vychází, tuším, že 18. je to tak, 18. září, P-Star K.I. a tady už je tedy Hadada Dream, Left, Right.

Left Right, I Had a Dream, Jama Gabi a Dismantle. No a teď už dlouho dvojice, ovšem dnes už se jedná o ustálené trio z Velké Británie Holy Tongue, kromě Ella Wootna a Susumu Mukaje, jej už nastálo tvoří také perkusionistka Valentina Magaletti. A v tomhle složení vyjde nová deska Basilicum. A to 9. října na značce AD93. Tady je první ukázka Koka s vokály Dali de Saint Paul.

Tolik děvčina od Holy Tonk v pořadu novinky na alternativní scéně, který vás dnes výjimečně provází Raoul Palory. Teď už producent z Velké Británie Jay Donaldson alias Palmstrax a jeho příspěvek na labelu Fabric. EPčko Keys to a Printed Garden, a tady je titulní skladba.

tolik Palms Tracks, Keys to a Printed Garden. Teď už se nám rozeznívá v podstatě techno záležitost v podání producenta Chizavy Q, který působí na značce R&S, kde teď vydává čerstvé EPčko Xenognosis. Tohle je úvodní ze tří skladeb, skladba Ocean 9.

No a teď trocha sklidnění s katalánskou experimentální hudebnicí a pianistkou Marinou Herlop, která se také před 3 lety představila domácímu publiku v rámci festivalu Lunch Meet. Marina Herlop bude vydávat novou desku Jaja 6. října. Tady je první ukázka Vas Volant.

Historik. Marina Herlop, Vás volant, novinka, nový single z chystaného alba Jaja, které vyjde 6. října. A následovat bude japonský hudebník Yuma Koda a single s názvem Kop v kino. Přezvěste jeho první desky Amid Kinos, která by měla vyjít, už to tady dohledávám, pravděpodobně 2. října. 2. října na značce Newer Music. Na tom albu mimo jiné třeba budou hostovat členové kapely May Simmons. Takže tady je Yuma Koda a Kop v kino.

Tolik skvělá věc od Yumi Kody Kopfky, no, v pořadu novinky na alternativní scéně. Následovat bude čtveřice z Melbourne, která hraje takový neurážlivý soul, groovy, instrumentální záležitosti. Kapela Surprise Chef bude vydávat 23. října na značce Concord Jazz mixtape s názvem Frogs in a Pond. No a venku je tahle ta ukázka Leg Day.

působivé outro na piano ke skladbě Leg Day od Surprise Jeff čtveřice z Melbourne na Rádiu 1 a teď spolupráce dvou Američanů, multiinstrumentalisty, producenta, ale hlavně baskytaristy Sama Wilkise společně se Samem Emidnem, hrajícím na housle, vydávají aktuálně EPčko Froggy. A tady je titulní skladba.

teď trošku z jiného hudebního soudku. Mali Obom Savin, hudebník, baskytarista, zpěvák a skladatel z Quebecu Odanaku a jeho aktuální single Automatic.

prozradím, že skladba je inspirovaná kompozicí Myself When I Am Real Charlesa Mingusa. Takže buďte připraveni.

Posloucháte pořád novinky na alternativní scéně. Vyslechli jste skladbu Automatic hudebníka Mali Obonsavina, inspirovanou Charlesem Mingusem. No a teď na vyváženou, je to jedna čistokrevná ambientní záležitost z New Yorku, 16. října vyjde koncepční album Corpse Perdu, Lamina Fofany, ze kterého už zaznívá ukázka To Become Liquid.

Tolik práce Lamina Fonfany, To Become Liquid. Já jenom dodám, že díky dnešní absenci Josefa Sedloně se dnes nedočkáte pořadu Seance, nicméně připravil jsem si takový mini model pro pořadu intro, který bych rád věnoval newyorskému rapperovi a životnímu experimentátorovi Colinu Juliusu Bobovi alias Sensational. Tenhle chlapík před necelými dvěma týdny zemřel ve věku 51 let, nicméně po sobě zanechal neuvěřitelné množství skvělé experimentální muziky od Jungle Brothers až po vlastní tvorbu na úseku zhruba 30 let, takže je z čeho vybírat. Teď už ale se nám rozeznívá avantgardní hudebnice Mary Rubio alias More Ease, kterou jste mohli také před nějakou dobou vidět i v Praze. V minulosti také spolupracovala s Claire Russi nebo Wendy Eisenberg. Teď ale chystá solovou desku Valley and Structure, která vyjde na značce Thrill Jockey 9. října, a tady je první ukázka What's Wrong with the Structure.

té alternativnější pasáži dnešního pořadu. To mám zase jednu klasicky strukturovanou píseň v podání irské kapely Fontaines DC, která se vrací se singlem Marian, což je první ukázka z chystané páté studiové desky nazvané Dopamin Chapel.

Fontaines DC Marianne. U kytar zůstaneme, čeká nás slavná britská, nebo významná a důležitá britská kapela, kytarová lomeno shoegaze Swerve Driver, která letos oslavuje 35 let od vydání jejich debutu Race, a to tím způsobem, že ohlásila vydání demo sessions kolekce právě z té doby kolem roku 91. A venku už je první ukázka. Dáme si skladbu Float v téhleté ryzí demo syrové podobě.

Timberlake, Swerve Driver, písně Float, no a teď už No Joy, projekt z Quebecu, který nějakou dobu fungoval jako kapela, nicméně už několik let se jedná o solový projekt Jasmine White Gluce, který ale v poslední době vlastně doplňuje ještě producentka Fire Tools, pseudonym Angel Merkloid, a nejinak tomu je i na novém EPčku Big Life, Big Leaf, za kterou si teďka pouštíme ukázku Suki and Amadeus.

Tolik No Joy, Suki Amadeus and Amadeus z čerstvého EPčka, které vyšlo na značce Sonic Cathedral, Big Life, Big Leaf. No a teď už nás čeká sklidnění prostřednictvím písničkářky Sybil Attar ve skladbě Big Soft, singlu z chystaného alba Amor Fati.

Teď zase z jiné hudební škatulky. DJ Manny je představitel, chicagský představitel footworkové potažmo juke scény a nejinak tomu je i na aktuálním EPčku Something You Need. Tohle je jedna z těch klidnějších skladeb, která má název Look Into Your Eyes. DJ Manny.

Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Novinky na alternativní scéně. Dnes vás jim provází Raoul Palury. Kolega Josef Sedloň si dopřává letní dovolenou. Za malý okamžik bude 23 hodin. Předtím ještě stihneme jednu skladbu, a to od hudebnice z LA, která doposud vystupovala pod pseudonymem June Gloom, aktuálně co by Miss Gloom vlastně vydala mixtape pod tímhletím pseudonymem aktuálně, no, několik měsíců naspátek. J is for June, které se teď dočká remixového přepracování, J is for June remix, na kterém se podíleli mimo jiné Malibu, Lust for You, Quiet Light, anebo také v už zveřejněném remixu ke skladbě Joker, projekt Arab Music, a ten si teď pustíme.

Bolek, Miss Gloom, Joker v remixu od Arab Music. No a teď to, co se nám už rozeznívá, je nová skladba, respektive nový remix skladby od producenta Matta Cutlera z Velké Británie, z Nottinghamu, který se říká Lone, ke skladbě Home. Remix připravil DJ Python, jinak ve skladbě ještě hostuje vokalistka Mary Lamp.

Vydařený remix DJ Palitna ke skladbě Home od producenta Lone na Rádiu 1. Teď nás čeká první vlaštovka z chystaného nového vydání série mixů, kterou má na svědomí label Fabric Presence. Tentokrát se té kurátorské úlohy zhostil producent, skladatel Max Cooper. Celé by to mělo vyjít 2. října. Ten tracklist vlastně už je k vidění na Bandcampu. A venku je tato ukázka Max Cooper a spolupráce s producentem, drum and bassovým producentem z Essexu LSB, vlastně jménem Luke Beaven, ve skladbě Flex. Tady jsou Max Cooper a LSB.

Tolik Max Cooper, LSD, skladbě Flex. Na značce Fabric. Před námi dvě klubové záležitosti, pak už se přesuneme k novým deskám. Ještě předtím tedy Holy Hester, což je producentka z Belfastu, která je také bossem labelu Duality Tracks, na kterém vyjde z kraje září EPčko Open Your Mind. Venku už je tahle ta titulní skladba.

človek, producentka Holly Lester, Open Your Mind, z chystaného stejného EP, ktoré vyjde z kraje září. Ještě jedna taneční záležitost, protože většina těch nových desek, kterým se budeme věnovat za malý okamžik, není tak skočná, tak si to vynahradíme tady v rámci singlu ještě touhletou skladbou. Nightfall ze stejnojmenného EPčka, které vyšlo na labelu Rebellion a náleží producentu a DJ z Manchesteru Calvinu Clarkovi.

tolik Calvin Clark ve skladbě Nightfall na Rádiu 1 v rámci pořadu novinky na alternativní scéně, kde se aktuálně přesouváme z singlů a EPček k albům z minulého, ale nejen z minulého týdne, je, tam bude ke slyšení i několik starších, dokonce snad i z července, které byste si ale rozhodně neměli nechat ujít. Začneme projektem Black Marble, původně synthpopovým, nicméně na nové desce, která vyšla na značce Sacred Bones pod názvem Life in Small Spaces, se tvůrčí nebo ústřední postava projektu Chris Stewart pustil i do kytarovějších pasáží a zvuků. Důkazem budiš otvírák desky, který si právě teď pustíme, It Always Comes to Me, Black Marble.

No a po Black Marble je tady další deska, která vyšla teď v pátek a tu má na svědomí americká hudebnice písničkářka, gotická umělkyně Chelsea Wolf. Nové album má název The Dark, vyšlo na labelu Loma Vista. No a pustíme si závěrečnou skladbu Dancer in the Sky.

Záměrně jsem od Chelsea Wolf vybral nejklidnější skladbu na celé desce The Dark, Dancer in the Sky. Jinak zbytek alba je o poznání, hlučnější záležitost. Klidná ovšem je i následující ukázka od Julie Holter, této artpopové umělkyně, která vydala před dvěma svoji sedmou studiovou desku Materia, hodně meditativní záležitost. Celá se ta deska pohybuje v takové jednotné náladě. Tady to je ukázka Materia 2, Julia Holter.

Tolik Julia Holter, Materia 2 z alba Materia, které vyšlo tento pátek. A teď už nás čeká projekt Pablo's Eye, což za kterým stojí Richard Skinner. Je to už několikáté album Everything You Give Away, které vychází na belgické značce Strum. A pojďme si rovnou pustit ukázku A Dash of Raspberry.

Tolik Pablos I, Dash of Raspberry z desky Everything You Give Away. Teď už producent ze Seattlu Jeff McIlwain alias Luzin, který na značce Ghostly International vydal aktuálně před pár dny desku Melting Days, ze které vybírám ukázku Farewell.

Dozniela skladba Farewell od projektu Losing z čerstvé desky Melting Days, která vyšla na značce Ghostly International. Pokračujeme dále. Novým albem je i počin Splayed Works, který vyšel na značce Erased Tapes. Stojí za ním Tionday Braxton, frontman, dnes už nefunkční, aspoň myslím, kapely Battles. Deska tedy Splayed Works, která se výrazně odlišuje od tvorby domovské kapely. Důkazem budeš i následující ukázka skladba Multiplay.

No a další experimentálnější záležitost podání dvou hudebníků McDuffy a Gregory Ullman, co by Duffy Ullman na společné desce Hot Creek, která vyšla už předminulý pátek, s níž vybírám skladbu Sewering.

No a teď zase k standardnějším písním. GB, dánský hudebník, kterého jsem tady už v rámci vysílání představoval několikrát, vydal dlouho očekávané album Herr Sprung na londýnském labelu AD93. Tady to je ukázka Pipe Dream s hostující Albou Aquamou. Don't show it. I just

Gustav Berntsen alias GB z Kodaně. Vydařené album. Sprung střídá trio z Japonska, které hraje takovou příjemnou, ambientní, místy i psychedelickou hudbu. Výjimkou trošku z tohohle pravidla na desce Nothing Space Music, která vyšla v půlce srpna, je ta leta ukázka s názvem You Are Silence.

japonské Maya Ongaku střídá Američan Kurt Wagner se svojí kapelou, nebo možná už se dá říci spíše projektem Lamp Chop. Nové album Punching the Clown vyšlo tento pátek a na několika skladbách se podílel i Justin Vernon, třeba na banjo tady v úvodní Just West of Nicolette.

po Lamp Chop je tady Francis Cheng z Brooklynu. S třetí studiovou deskou Been Thinking About Confession, která vyšla před dvěma dny na značce Revenge International. Tady je ukázka I Can Feel the Waves.

To už jsme se volně přesunuli k projektu z Brightonu Granta Garda Land Titles z čerstvé desky nebo kolekce Field Recordings a takové glitchové elektroniky nazvané Complete Jazz Box Set, která vyšla na značce Home Normal. Jsme si pustili ukázku Guest. Teď jedna z těch desek, která vyšla ještě v červenci letošního roku na značce 100% Silk. Projekt Auscultation, za kterým stojí Joel Shanahan, který se po 6 letech vrací právě s tímhle albem Římská 4. Tady to je ukázka Dysania.

Tolik projekt Auscultation Dizania z desky Římská 4 a teď už dvojce z Oaklandu, Darlin, což je spolupráce Daria Lord alias Bored Lord a její manželky zpěvačky Jaylin Walls, album Dyke Den a ukázka Girl to Girl.

Posloucháte novinky na alternativní scéně. Dnes s Rajem u Palury, ještě před námi několik desek. Nejenom z tohoto uplynulého týdne, ale několik starších. Například od projektu Batechno Pavla Miliakova a zpěvačky Trish. The Spirit, které vyšlo už 7. srpna, ze kterého teď pouštím ukázku Spirit Dub. Potom Morgan Buckley a Ben Donohoe. Album Swerks. A to si k tomu ještě něco povíme.

Black, Bad Techno, Trish, Spirit Dub. No a teď pohled na moje oblíbené irské vydavatelství Wawa Wino a release z července letošního roku s názvem Sworks, za kterým stojí Morgan Buckley a Ben Donahoe. Tohle je ukázka Dummy Patsy Rolodex. No a potom nás čeká manchesterský producent Leo a release na labelu Peak Oil Cicada Burnt, ze kterou si dáme ukázku Crashy. Pak už pořad intro, který věnuji věčnému experimentátorovi a důležitému MC Sensational, který bohužel před dvěma týdny zemřel ve věku 51 let, ale zanechal po sobě neuvěřitelnou tvorbu hudební, která určitě stojí za pozornost, tak malý výsek zazní už za malou chvilku.

No a to už se nám rozeznívá první skladba, která už náleží pořadu intro, kde se ohlížíme za hudební tvorbou věčného hudebního experimentátora a MC z New Yorku, který se proslavil coby sensational už v půlce 90. let. Ještě zde první půlce pod jiným pseudonymem Torture působil nějakou dobu coby součást slavné hiphopové party Jungle Brothers, a to zejména v jejich experimentálnějších období 93 až 4. Nicméně my se v následující zhruba hodině budeme věnovat tvorbě právě pod pseudonymem Sensational od debutové desky Loaded With Power, nahrané prakticky jenom na čtyřstopák,

drum machine. Jedna z kultovních desek 90. let, hip-hopový klenot, který si připomínám čas od času. Colin Julius Bob, tak se jmenuje v civilním jménem tahle ta figura. Bohužel 11. srpna, tedy před necelými 14 dny, zemřel ve věku 51 let. Kromě solové tvorby pak ještě hlavně v 0. a 1. dekádě spolupracoval s celou řadou předních men elektronické scény. Od Oteker, Matteo, Casemose a dalších. Naposledy třeba vzešla spolupráce s DJem Scotch Bonnetem 2 roky nazpátek na desce Kicking Speakers. No a začínáme právě Loaded with Power. Už to bude dále bez mého komentáře. Já už se tímto pomalu rozloučím. Díky moc za poslech. Tracklist skladeb, které se týkaly pořadu novinky na alternativní scéně, už visí na webu Rádia 1 pod mým jménem Rao Pelory. Co se týká intra, tak možná doplním v průběhu zítřka. Případně sledujte web a horní panel, kde je k vidění, co se právě hraje. Tohle například je skladba Tick Marker, která uvozuje právě ten slavný debut Loaded with Power, Sensational. Přeji vám krásnou neděli, respektive brzké pondělí ráno, a uslyšíme se zase v tradičním čase, tedy v úterý po 12. hodině polední. Tak naslyšenou.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Check.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38. Hry, keep going anyway. Yo.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
2: Nejhorší jingly na světě prostě.
3: Jsou na Radio 1.